0: rekonstrukce školní jídelny na základní škole na Výsluní. Prostory budou sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů, kterých se tam denně připravuje přibližně 800. Dočasné řešení má městu umožnit zajistit stravování po dobu rekonstrukce a zároveň smysluplně využít prostory, které se uvolnily. Na začátku příštího roku chce město vypsat výběrové řízení na nového provozovatele těchto prostor.
1: Zlínsko.
0: Pediatři z krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně upozorňují na stále častější problém s nadměrným používáním mobilů, tabletů a sociálních sítí u dětí a dospívajících. Nejde přitom jen o počet hodin strávených u obrazovky. Problém nastává hlavně tehdy, když dítě používání digitálních technologií nedokáže omezit a kvůli nim začne hůř spát, zanedbává školu, pohyb, rodinu nebo další zájmy. Lékaři se s nevhodným používáním obrazovek setkávají dokonce už u batolat a předškolních dětí. Varovným signálem je například situace, kdy dítě bez obrazovky nedokáže usnout nebo se samo zabavit a její odebrání u něj vyvolává velmi silnou reakci. U nejmenších dětí může nadměrné používání obrazovek vytlačovat důležitou komunikaci s rodiči, společenskou hru nebo poznávání skutečného světa. Světová zdravotnická organizace proto dětem mladším 2 let pasivní sledování obrazovek nedoporučuje vůbec. A dětem od 2 do 4 let doporučuje nejvýše 1 hodinu denně. Lékaři upozorňují také na rodiče. Děti totiž jejich návyky často přebírají.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalová hanácká Slavie Kroměříž odvolala hlavního trenéra Darka Šuškavčeviče. K rozhodnutí došlo po nedělní domácí porážce s Vysočinou Jihlava 0-4. Kroměříž má po 4 kolech šance Národní ligy jediný bod a je poslední. Klub oznámil změnu trenéra v pondělí 17. srpna.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovců.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž. My guardian angel save my soul, the dark one too. This faithful to the devil, let it be true, full of please our Lord.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

snout. Už vidíš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, slepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek a taky porcelán. Rýma, cibulka má, tapety, parmazán. 5 kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale

0: Chleba píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze mám, ale

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Muzeum Kroměřížska hledá díla Jany Horáčkové. Slovácké slavnosti vína nabídnou víkend plný tradic. A domácí Adam Březík ovládl letošní Barumku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Muzeum Kroměřížska připravuje na rok 2027 výstavu věnovanou tvorbě Jany Horáčkové, Kláry Klaus a Rebeky Klaus. V souvislosti s přípravou výstavy teď muzeum hledá majitele obrazů, grafik nebo keramických děl Jany Horáčkové, kteří by byli ochotní práce krátkodobě zapůjčit. Pokud někdo její díla vlastní a byl by ochotný je pro výstavu zapůjčit, může kontaktovat muzeum.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště se v září znovu promění v centrum slováckých tradic. Od 11. do 13. září se uskuteční už 23. slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Návštěvníky čeká krojový průvod, folklorní soubory, cymbálová i dechová muzika a tradiční jarmark. Otevřou se také historické památky a představí se mikroregiony z celého Slovácka. Součástí programu bude i akce pro děti a rodiny. Hlavním dnem slavnosti bude sobota 12. září, kdy městem projde velký krojovaný průvod.
0: Zlínsko.
1: Otrokovické školy využívají prázdniny k opravám a modernizaci. Největší letošní investicí je modernizace elektroinstalace v budově A základní školy Trávníky. Vyměněny budou také rozvody v dalších prostorách školy, zásuvky, vypínače a osvětlení. Práce vyjdou na téměř 966 tisíc korun. Opravy ale probíhají i na dalších otrokovických základních školách. Například se opravují podlahy, sociální zařízení, kuchyně a probíhá také malování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní Barumček rally ovládl domácí jezdec Adam Březík. Se spolujezdcem Zdeňkem Bělákem juniorem zvládli 55. ročník slavné Barumky nejrychleji a za sebou nechali finského jezdce Teemu Suninena i Itala Andreu Mabelliniho. Do Zlína a okolí si o závodním víkendu našlo cestu více než 60 tisíc fanoušků. Pro domácí posádku je to tak opravdu povedený výsledek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Akademie Kroměříž pokračuje. Bývalá restaurace v Uherském Brodě dočasně poslouží jako kuchyně pro školní obědy. A Hanácká Slávie mění trenéra.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Mezinárodní letní hudební akademie Akademie Kroměříž pokračuje koncerty mladých talentů z více než desítky zemí. Ve středu se v Kině nad Sklepy uskuteční poslední koncert cyklu Budoucí mistři. Odpoledne v 17 hodin tam navíc bude beseda s dirigentem Tomášem Netopilem a operními pěvci Kateřinou Kněžíkovou a Štefanem Margitou. Na koncert i besedu je vstupné dobrovolné. Festival vyvrcholí ve čtvrtek závěrečným koncertem v sněmovním sále arcibiskupského zámku a vyhlášením letošních laureátů.
0: Uherskohradišťko.
1: Uherský Brod dočasně využije prostory bývalé restaurace v Domě kultury. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny na základní škole na Výsluní. Prostory budou sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů, kterých se tam denně připravuje přibližně 800. Dočasné řešení má městu umožnit zajistit stravování po dobu rekonstrukce a zároveň smysluplně využít prostory, které se uvolnily. Na začátku příštího roku chce město vypsat výběrové řízení na nového provozovatele těchto prostor.
0: Zlínsko.
1: Pediatři z krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně upozorňují na stále častější problém s nadměrným používáním mobilů, tabletů a sociálních sítí u dětí a dospívajících. Nejde přitom jen o počet hodin strávených u obrazovky. Problém nastává hlavně tehdy, když dítě používání digitálních technologií nedokáže omezit a kvůli nim začne hůř spát, zanedbává školu, pohyb, rodinu nebo další zájmy. Lékaři se s nevhodným používáním obrazovek setkávají dokonce už u batolat a předškolních dětí. Varovným signálem je například situace, kdy dítě bez obrazovky nedokáže usnout nebo se samo zabavit a její odebrání u něj vyvolává velmi silnou reakci. U nejmenších dětí může nadměrné používání obrazovek vytlačovat důležitou komunikaci s rodiči, společenskou hru nebo poznávání skutečného světa. Světová zdravotnická organizace proto dětem mladším 2 let pasivní sledování obrazovek nedoporučuje vůbec. A dětem od 2 do 4 let doporučuje nejvýše 1 hodinu denně. Lékaři upozorňují také na rodiče. Děti totiž jejich návyky často přebírají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalová Hanácká Slávie Kroměříž odvolala hlavního trenéra Darka Šuškavčeviče. K rozhodnutí došlo po nedělní domácí porážce s Vysočinou Jihlava 0-4. Kroměříž má po 4 kolech šance Národní ligy jediný bod a je poslední. Klub oznámil změnu trenéra v pondělí 17. srpna.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížské kino Nad sklepí čeká kompletní výměna ozvučení. Stávající více než 20 let stará technologie dosluhuje a při provozu se již objevují první problémy. Náklady včetně nutných stavebních prací činí zhruba 1,3 milionu korun. Pracovníci odborné firmy vymění původní zesilovače a reproduktory i zvukový procesor za nové zařízení. Měnit se budou i reproduktory za plátnem, s čímž budou spojené zmírněné drobné stavební práce. Kino bude po dobu prací v době od 24. srpna do 10. září mimo provoz. Promítat by se opět mělo začít 11. září.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistrině je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Muzeum Kroměřížska hledá díla Jany Horáčkové. Slovácké slavnosti vína nabídnou víkend plný tradic. A domácí Adam Březík ovládl letošní Barumku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Muzeum Kroměřížska připravuje na rok 2027 výstavu věnovanou tvorbě Jany Horáčkové, Kláry Klaus a Rebeky Klaus. V souvislosti s přípravou výstavy teď muzeum hledá majitele obrazů, grafik nebo keramických děl Jany Horáčkové, kteří by byli ochotní práce krátkodobě zapůjčit. Pokud někdo její díla vlastní a byl by ochotný je pro výstavu zapůjčit, může kontaktovat muzeum.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště se v září znovu promění v centrum slováckých tradic. Od 11. do 13. září se uskuteční už 23. slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Návštěvníky čeká krojový průvod, folklorní soubory, cymbálová i dechová muzika a tradiční jarmark. Otevřou se také historické památky a představí se mikroregiony z celého Slovácka. Součástí programu bude i akce pro děti a rodiny. Hlavním dnem slavnosti bude sobota 12. září, kdy městem projde velký krojovaný průvod.
0: Zlínsko.
1: Otrokovické školy využívají prázdniny k opravám a modernizaci. Největší letošní investicí je modernizace elektroinstalace v budově A základní školy Trávníky. Vyměněny budou také rozvody v dalších prostorách školy, zásuvky, vypínače a osvětlení. Práce vyjdou na téměř 966 tisíc korun. Opravy ale probíhají i na dalších otrokovických základních školách. Například se opravují podlahy, sociální zařízení, kuchyně a probíhá také malování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní Barumček rally ovládl domácí jezdec Adam Březík. Se spolujezdcem Zdeňkem Bělákem juniorem zvládli 55. ročník slavné Barumky nejrychleji a za sebou nechali finského jezdce Teemu Suninena i Itala Andreu Mabelliniho. Do Zlína a okolí si o závodním víkendu našlo cestu více než 60 tisíc fanoušků. Pro domácí posádku je to tak opravdu povedený výsledek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single Pohled.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká na svahu nad pamětníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojuje tři zásadní místa spojená se zlínským podnikatelem a starostou Tomášem Baťou. Vilu, v níž žil, památník, který nese jeho jméno, a lesní hřbitov, kde je Baťa pochován. Všechna zastavení budou označená samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojujícími informacemi o celé trase. Prostředí zastavení s vyhlídkou ve svahu kopce Barabáš nedaleko památníku Tomáše Bati nabídne pohled na tři podoby Zlína. Město v roce Baťova narození, v roce 1876, v roce jeho úmrtí, roku 1932 a současný Zlín rozprostírající se pod vyhlídkou.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kino Nad sklepí dostane nový zvuk. Bartolomějská pouť nabídne hudbu i posezení. A fotbalový pohár hejtmana Zlínského kraje pokračuje.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kino Nad sklepí v Kroměříži čeká výměna ozvučení. Stávající technologie je po více než 20 letech provozu zastaralá a kino proto dostane moderní zvukový systém. Práce potrvají od 24. srpna do 10. září. Během této doby bude kino mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září.
0: Uherskohradišťsko.
1: V neděli 23. srpna se v místní části Maršov v Uherském Brodě uskuteční tradiční bartolomějská pouť. Program začne v 18 hodin, kdy zahraje dechová hudba. Připravené bude také občerstvení a příjemné posezení.
0: Zlínsko.
1: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Více o tom nám řekne pan starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Renovace hřiště byla zahájena na podzim loňského roku a její celkové náklady dosáhly částky 1,42 milionu korun. Podporujeme všechny sporty v našem městě a jsem rád, že se naši fotbalisté dočkali nového povrchu, který bude dlouhodobě potřebný. Ještě chceme dořešit stabilní záblahu, aby byly podmínky pro údržbu hřiště co nejlepší a mohli jsme si společně užívat výkony našich fotbalistů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Osmifinále fotbalového poháru hejtmana Zlínského kraje pokračuje dalšími zápasy. Ve středu od 17 hodin nastoupí Štítná nad Vláří proti Nevšové. Ve stejný čas se ve Veselí utkají Veselá a Slušovice. Vítězové těchto pohárů nastoupí mezi 8 nejlepších týmů krajského poháru. Pro všechny 4 celky tak půjde o důležitý souboj o postup do čtvrtfinále.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný srpnový čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 20. srpna, což je Světový den komárů. Tyhle bzučící potvůrky sice nikdo z nás v létě zrovna nevyhledává, ale tento den připomíná významný objev sira Ronalda Rosse, který přišel na to, jak tito tvorové přenášejí nemoci. Tak doufám, že vás dnes žádný nepoštípe. Dnes nám taky svátek slaví Bernardové. Jméno Bernard má starogermánský původ a skládá se ze slov pro medvěda a statečnost či sílu. Význam jména je tedy statečný jako medvěd nebo silný ochránce. Všem Bernardům přeji krásný svátek a doufám, že i vy, co nás právě posloucháte, budete mít po celý den pořádnou medvědí sílu a skvělou náladu.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
3: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu. Akce zahrnuje také vybudování okolních zpevněných ploch a venkovní úpravy. Práce by měly být dokončeny v letošním listopadu.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
3: Pro boha, se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši, taky kostem.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 20. srpna, kdy v tento den roku 1866 americký prezident Andrew Johnson oficiálně vyhlásil konec americké občanské války. V roce 1891 byla v Praze v rámci jubilejní zemské výstavy slavnostně otevřena Petřínská rozhledna. Roku 1911 byl z New Yorku odeslán první komerční telegram kolem světa, který přes podmořské kabely a telegrafní ústředny obletěl celou zeměkouli za rekordních 16,5 minuty. V tento den roku 1920 v americkém Detroitu odstartovalo na stanici 8MK vůbec první pravidelné rozhlasové zpravodajské vysílání na světě. V roce 1940 byl v Mexiku spáchán atentát na ruského revolucionáře Lva Trockého. A v tento den roku 1968 krátce před půlnocí začala operace Dunaj, tedy invaze vojsk 5 států Varšavské smlouvy do Československa. 20. srpna je také Světový den komárů. Připomíná totiž 20. srpen 1897, kdy sir Ronald Ross objevil, že právě tito bzučící tvorové přenášejí malárii. 20. srpna se narodili americký spisovatel a mistr hororu H.P. Lovecraft, legendární frontman kapely Led Zeppelin Robert Plant, americká herečka Amy Adams, představitel Spidermana Andrew Garfield nebo zpěvačka a herečka Demi Lovato. To byla historie 20. srpna.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky. Chovat si drahou flašku vodky.

Němci řekli, že by mohl vyměnit Brie za Tvaro a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Viržinka za rudý máčka a taky Kankán za kozáčka a v baretu, v kabaretu

je tvrdý, nezralý mango. Když rozpadne se, je plný voz. Žít je však lehký, jako když tango. Písní tě nese a ty jsi boss. Jeden si řekl, kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno zber žeraku, co se jednou až po uši.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří další projekty ve městě. Uherský Ostroh modernizuje školní dílny. A zlínský plavec přivezl z Paříže evropské zlato.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřiští radní rozdělili neziskovým organizacím dalších 454 tisíc korun. Peníze pomohou s pořádáním kulturních a sportovních akcí, volnočasovými aktivitami pro děti i seniory nebo projekty v sociální a zdravotní oblasti. Celkem už letos město na podporu neziskového sektoru vyčlenilo více než 2,5 milionu korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Základní škola v Uherském Ostrohu modernizuje své školní dílny. Projekt Učebna 4.0 má žákům nabídnout modernější podmínky pro praktickou výuku, práci s technologiemi a polytechnické vzdělání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a potrvá do roku 2026.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří podle hodnocení návštěvníků k nejlépe hodnoceným regionům v Česku. V hodnocení ubytovacích služeb obsadil druhé místo. Hosté nejlépe ocenili především personál, pohodlí, čistotu a vybavení hotelů. Výsledky vycházejí z více než 3 milionů hodnocení skutečných návštěvníků. Výsledky zveřejnila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 17. srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Plavec Miroslav Knedla, odchovanec plaveckého klubu Zlín a rodák z Frišťáku, se stal mistrem Evropy. Na šampionátu v Paříži ovládl finále závodu na 50 metrů znak. Zvítězil v čase 24,11 sekundy, kterým zároveň o 8 setin vylepšil vlastní český rekord. Ve vyrovnaném finále porazil ruské závodníky v neutrálních barvách. Knedla tak získal svůj první seniorský titul mistra Evropy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný srpnový čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 20. srpna, což je Světový den komárů. Tyhle bzučící potvůrky sice nikdo z nás v létě zrovna nevyhledává, ale tento den připomíná významný objev syra Ronalda Rosse, který přišel na to, jak tito tvorové přenášejí nemoci. Tak doufám, že vás dnes žádný nepoštípe. Dnes nám taky svátek slaví Bernardové. Jméno Bernard má starogermánský původ a skládá se ze slov pro medvěda a statečnost či sílu. Význam jména je tedy statečný jako medvěd nebo silný ochránce. Všem Bernardům přeji krásný svátek a doufám, že i vy, co nás právě posloucháte, budete mít po celý den pořádnou medvědí sílu a skvělou náladu.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Dnešní den bude ve Zlínském kraji tropický. Odpoledne ale přijdou přehánky a bouřky. Dopoledne bude převážně polojasno až oblačno, místy s přehánkou nebo bouřkou. Odpoledne a večer bude srážek přibývat a bouřky mohou být i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia. Ať už vás dnešek zavede kamkoliv, přejeme vám příjemný a pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kino Nad sklepí dostane nový zvuk. Bartolomějská pouť nabídne hudbu i posezení. A fotbalový pohár hejtmana Zlínského kraje pokračuje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kino Nad sklepí v Kroměříži čeká výměna ozvučení. Stávající technologie je po více než 20 letech provozu zastaralá a kino proto dostane moderní zvukový systém. Práce potrvají od 24. srpna do 10. září. Během této doby bude kino mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září.
0: Uherskohradišťko.
1: V neděli 23. srpna se v místní části Maršov v Uherském Brodě uskuteční tradiční bartolomějská pouť. Program začne v 18 hodin, kdy zahraje dechová hudba. Připravené bude také občerstvení a příjemné posezení.
0: Zlínsko.
1: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Více o tom nám řekne pan starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Renovace hřiště byla zahájena na podzim loňského roku a její celkové náklady dosáhly částky 1,42 milionu korun. Podporujeme všechny sporty v našem městě a jsem rád, že se naši fotbalisté dočkali nového povrchu, který bude dlouhodobě potřebný. Ještě chceme dořešit stabilní záblahu, aby byly podmínky pro údržbu hřiště co nejlepší a mohli jsme si společně užívat výkony našich fotbalistů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Osmifinále fotbalového poháru hejtmana Zlínského kraje pokračuje dalšími zápasy. Ve středu od 17 hodin nastoupí Štítná nad Vláří proti Nevšové. Ve stejný čas se ve Veselí utkají Veselá a Slušovice. Vítězové těchto pohárů nastoupí mezi 8 nejlepších týmů krajského poháru. Pro všechny 4 celky tak půjde o důležitý souboj o postup do čtvrtfinále.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží došlo k nehodě. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně. Na D55 ve směru na Zlín se tvoří kolona mezi 42. a 43. kilometrem. Další kolona je na D55 u Otrokovic, přibližně mezi 29. a 30. kilometrem také ve směru na Zlín. Mezi Starým městem a Huštěňovicemi probíhá údržba krajnice a je uzavřený odstavný pruh. Na silnicích jezděte opatrně a bezpečně doražte do cíle.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
1: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: ale stejně uvíče.
1: Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš? Půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš.
2: Krasové. Zlodějové. Zločinci.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížské kino Nad sklepí čeká kompletní výměna ozvučení. Stávající více než 20 let stará technologie dosluhuje a při provozu se již objevují první problémy. Náklady včetně nutných stavebních prací činí zhruba 1,3 milionu korun. Pracovníci odborné firmy vymění původní zesilovače a reproduktory i zvukový procesor za nové zařízení. Měnit se budou i reproduktory za plátnem, s čímž budou spojené zmírněné drobné stavební práce. Kino bude po dobu prací v době od 24. srpna do 10. září mimo provoz. Promítat by se opět mělo začít 11. září.
2: Společnost VAPE SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Japonsko a svátky rozkvetlých třešní. Koncem března a začátkem dubna se v Japonsku slaví svátek Hanami. Jeho náplň je jednoduchá. Čisté potěšení z kvetoucích sakur. Sakury jsou po staletí součástí japonské kultury a jsou také národním stromem. Japonci se v době jejich květu chodí kochat jejich nádhernou do zahrad a do parků. Sakury poskytují nádherné květy, symboly krásy i pomíjivosti života. Svátek je mimořádně oblíbený v celém Japonsku. Je také velmi starý. Slavnosti se pořádaly již ve 3. století našeho letopočtu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
1: www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří další projekty ve městě. Uherský Ostroh modernizuje školní dílny. A zlínský plavec přivezl z Paříže evropské zlato.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřiští radní rozdělili neziskovým organizacím dalších 454 tisíc korun. Peníze pomohou s pořádáním kulturních a sportovních akcí, volnočasovými aktivitami pro děti i seniory nebo projekty v sociální a zdravotní oblasti. Celkem už letos město na podporu neziskového sektoru vyčlenilo více než 2,5 milionu korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Základní škola v Uherském Ostrohu modernizuje své školní dílny. Projekt Učebna 4.0 má žákům nabídnout modernější podmínky pro praktickou výuku, práci s technologiemi a polytechnické vzdělání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a potrvá do roku 2026.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří podle hodnocení návštěvníků k nejlépe hodnoceným regionům v Česku. V hodnocení ubytovacích služeb obsadil druhé místo. Hosté nejlépe ocenili především personál, pohodlí, čistotu a vybavení hotelů. Výsledky vycházejí z více než 3 milionů hodnocení skutečných návštěvníků. Výsledky zveřejnila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 17. srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Plavec Miroslav Knedla, odchovanec plaveckého klubu Zlín a rodák z Frišťáku, se stal mistrem Evropy. Na šampionátu v Paříži ovládl finále závodu na 50 metrů znak. Zvítězil v čase 24,11 sekundy, kterým zároveň o 8 setin vylepšil vlastní český rekord. Ve vyrovnaném finále porazil ruské závodníky v neutrálních barvách. Knedla tak získal svůj první seniorský titul mistra Evropy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistrině je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

Nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Posloucháte megahity milénia právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká na svahu nad pamětníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojuje tři zásadní místa spojená se zlínským podnikatelem a starostou Tomášem Baťou. Vilu, v níž žil, památník, který nese jeho jméno, a lesní hřbitov, kde je Baťa pochován. Všechna zastavení budou označená samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojujícími informacemi o celé trase. Prostředí zastavení s vyhlídkou ve svahu kopce Barabáš nedaleko památníku Tomáše Bati nabídne pohled na tři podoby Zlína. Město v roce Baťova narození, v roce 1876, v roce jeho úmrtí, roku 1932, a současný Zlín rozprostírající se pod vyhlídkou.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kino Nad sklepí dostane nový zvuk. Bartolomějská pouť nabídne hudbu i posezení. A fotbalový pohár hejtmana Zlínského kraje pokračuje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kino Nad sklepí v Kroměříži čeká výměna ozvučení. Stávající technologie je po více než 20 letech provozu zastaralá a kino proto dostane moderní zvukový systém. Práce potrvají od 24. srpna do 10. září. Během této doby bude kino mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V neděli 23. srpna se v místní části Maršov v Uherském Brodě uskuteční tradiční bartolomějská pouť. Program začne v 18 hodin, kdy zahraje dechová hudba. Připravené bude také občerstvení a příjemné posezení.
0: Zlínsko.
1: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Více o tom nám řekne pan starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Renovace hřiště byla zahájena na podzim loňského roku a její celkové náklady dosáhly částky 1,42 milionu korun. Podporujeme všechny sporty v našem městě a jsem rád, že se naši fotbalisté dočkali nového povrchu, který bude dlouhodobě potřebný. Ještě chceme dořešit stabilní záblahu, aby byly podmínky pro údržbu hřiště co nejlepší a mohli jsme si společně užívat výkony našich fotbalistů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Osmifinále fotbalového poháru hejtmana Zlínského kraje pokračuje dalšími zápasy. Ve středu od 17 hodin nastoupí Štítná nad Vláří proti Nevšové. Ve stejný čas se ve Veselí utkají Veselá a Slušovice. Vítězové těchto pohárů nastoupí mezi 8 nejlepších týmů krajského poháru. Pro všechny 4 celky tak půjde o důležitý souboj o postup do čtvrtfinále.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu. Akce zahrnuje také vybudování okolních zpevněných ploch a venkovní úpravy. Práce by měly být dokončeny v letošním listopadu.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 20. srpna, kdy v tento den roku 1866 americký prezident Andrew Johnson oficiálně vyhlásil konec americké občanské války. V roce 1891 byla v Praze v rámci jubilejní zemské výstavy slavnostně otevřena Petřínská rozhledna. Roku 1911 byl z New Yorku odeslán první komerční telegram kolem světa, který přes podmořské kabely a telegrafní ústředny obletěl celou zeměkouli za rekordních 16,5 minuty. V tento den roku 1920 v americkém Detroitu odstartovalo na stanici 8MK vůbec první pravidelné rozhlasové zpravodajské vysílání na světě. V roce 1940 byl v Mexiku spáchán atentát na ruského revolucionáře Lva Trockého. A v tento den roku 1968, krátce před půlnocí, začala operace Dunaj, tedy invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa. 20. srpna je také Světový den komárů. Připomíná totiž 20. srpen 1897, kdy Sir Ronald Ross objevil, že právě tito bzučící tvorové přenášejí malárii. 20. srpna se narodili americký spisovatel a mistr hororu H.P. Lovecraft, legendární frontman kapely Led Zeppelin Robert Plant, americká herečka Amy Adams, představitel Spidermana Andrew Garfield nebo zpěvačka a herečka Demi Lovato. To byla historie 20. srpna.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří další projekty ve městě. Uherský Ostroh modernizuje školní dílny a zlínský plavec přivezl z Paříže evropské zlato.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřiští radní rozdělili neziskovým organizacím dalších 454 tisíc korun. Peníze pomohou s pořádáním kulturních a sportovních akcí, volnočasovými aktivitami pro děti i seniory nebo projekty v sociální a zdravotní oblasti. Celkem už letos město na podporu neziskového sektoru vyčlenilo více než 2,5 milionu korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Základní škola v Uherském Ostrohu modernizuje své školní dílny. Projekt Učebna 4.0 má žákům nabídnout modernější podmínky pro praktickou výuku, práci s technologiemi a polytechnické vzdělání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a potrvá do roku 2026.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří podle hodnocení návštěvníků k nejlépe hodnoceným regionům v Česku. V hodnocení ubytovacích služeb obsadil druhé místo. Hosté nejlépe ocenili především personál, pohodlí, čistotu a vybavení hotelů. Výsledky vycházejí z více než 3 milionů hodnocení skutečných návštěvníků. Výsledky zveřejnila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 17. srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Plavec Miroslav Knedla, odchovanec plaveckého klubu Zlín a rodák z Frištáku, se stal mistrem Evropy. Na šampionátu v Paříži ovládl finále závodu na 50 metrů znak. Zvítězil v čase 24,11 sekundy, kterým zároveň o 8 setin vylepšil vlastní český rekord. Ve vyrovnaném finále porazil ruské závodníky v neutrálních barvách. Knedla tak získal svůj první seniorský titul mistra Evropy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný srpnový čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikola Hlaváčová. Dnes máme 20. srpna, což je Světový den komárů. Tyhle bzučící potvůrky sice nikdo z nás v létě zrovna nevyhledává, ale tento den připomíná významný objev syra Ronalda Rosse, který přišel na to, jak tito tvorové přenášejí nemoci. Tak doufám, že vás dnes žádný nepoštípe. Dnes nám taky svátek slaví Bernardové. Jméno Bernard má starogermánský původ a skládá se ze slov pro medvěda a statečnost či sílu. Význam jména je tedy statečný jako medvěd nebo silný ochránce. Všem Bernardům přeji krásný svátek a doufám, že i vy, co nás právě posloucháte, budete mít po celý den pořádnou medvědí sílu a skvělou náladu.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kino Nad sklepí dostane nový zvuk. Bartolomějská pouť nabídne hudbu i posezení. A fotbalový pohár hejtmana Zlínského kraje pokračuje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kino Nad sklepí v Kroměříži čeká výměna ozvučení. Stávající technologie je po více než 20 letech provozu zastaralá a kino proto dostane moderní zvukový systém. Práce potrvají od 24. srpna do 10. září. Během této doby bude kino mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září.
0: Uherskohradišťko.
1: V neděli 23. srpna se v místní části Maršov v Uherském Brodě uskuteční tradiční bartolomějská pouť. Program začne v 18 hodin, kdy zahraje dechová hudba. Připravené bude také občerstvení a příjemné posezení.
0: Zlínsko.
1: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Více o tom nám řekne pan starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Renovace hřiště byla zahájena na podzim loňského roku a její celkové náklady dosáhly částky 1,42 milionu korun. Podporujeme všechny sporty v našem městě a jsem rád, že se naši fotbalisté dočkali nového povrchu, který bude dlouhodobě potřebný. Ještě chceme dořešit stabilní záblahu, aby byly podmínky pro údržbu hřiště co nejlepší a mohli jsme si společně užívat výkony našich fotbalistů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Osmifinále fotbalového poháru hejtmana Zlínského kraje pokračuje dalšími zápasy. Ve středu od 17 hodin nastoupí Štítná nad Vláří proti Nevšové. Ve stejný čas se ve Veselí utkají Veselá a Slušovice. Vítězové těchto pohárů nastoupí mezi 8 nejlepších týmů krajského poháru. Pro všechny 4 celky tak půjde o důležitý souboj o postup do čtvrtfinále.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's go.
4: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Japonsko a svátky rozkvetlých třešní. Koncem března a začátkem dubna se v Japonsku slaví svátek Hanami. Jeho náplň je jednoduchá. Čisté potěšení z kvetoucích sakur. Sakury jsou po staletí součástí japonské kultury a jsou také národním stromem. Japonci se v době jejich květu chodí kochat jejich nádhernou do zahrad a do parků. Sakury poskytují nádherné květy, symboly krásy i pomíjivosti života. Svátek je mimořádně oblíbený v celém Japonsku. Je také velmi starý. Slavnosti se pořádaly již ve 3. století našeho letopočtu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
7: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Kapela Portles je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížské kino Nad sklepí čeká kompletní výměna ozvučení. Stávající více než 20 let stará technologie dosluhuje a při provozu se již objevují první problémy. Náklady včetně nutných stavebních prací činí zhruba 1,3 milionu korun. Pracovníci odborné firmy vymění původní zesilovače a reproduktory i zvukový procesor za nové zařízení. Měnit se budou i reproduktory za plátnem, s čímž budou spojené zmírněné drobné stavební práce. Kino bude po dobu prací v době od 24. srpna do 10. září mimo provoz. Promítat by se opět mělo začít 11. září.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří další projekty ve městě. Uherský Ostroh modernizuje školní dílny a zlínský plavec přivezl z Paříže evropské zlato.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřiští radní rozdělili neziskovým organizacím dalších 454 tisíc korun. Peníze pomohou s pořádáním kulturních a sportovních akcí, volnočasovými aktivitami pro děti i seniory nebo projekty v sociální a zdravotní oblasti. Celkem už letos město na podporu neziskového sektoru vyčlenilo více než 2,5 milionu korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Základní škola v Uherském Ostrohu modernizuje své školní dílny. Projekt Učebna 4.0 má žákům nabídnout modernější podmínky pro praktickou výuku, práci s technologiemi a polytechnické vzdělání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a potrvá do roku 2026.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří podle hodnocení návštěvníků k nejlépe hodnoceným regionům v Česku. V hodnocení ubytovacích služeb obsadil druhé místo. Hosté nejlépe ocenili především personál, pohodlí, čistotu a vybavení hotelů. Výsledky vycházejí z více než 3 milionů hodnocení skutečných návštěvníků. Výsledky zveřejnila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 17. srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Plavec Miroslav Knedla, odchovanec plaveckého klubu Zlín a rodák z Frištáku, se stal mistrem Evropy. Na šampionátu v Paříži ovládl finále závodu na 50 metrů znak. Zvítězil v čase 24,11 sekundy, kterým zároveň o 8 setin vylepšil vlastní český rekord. Ve vyrovnaném finále porazil ruské závodníky v neutrálních barvách. Knedla tak získal svůj první seniorský titul mistra Evropy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká na svahu nad pamětníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojuje tři zásadní místa spojená se zlínským podnikatelem a starostou Tomášem Baťou. Vilu, v níž žil, památník, který nese jeho jméno, a lesní hřbitov, kde je Baťa pochován. Všechna zastavení budou označená samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojujícími informacemi o celé trase. Prostředí zastavení s vyhlídkou ve svahu kopce Barabáš nedaleko památníku Tomáše Bati nabídne pohled na tři podoby Zlína. Město v roce Baťova narození, v roce 1876, v roce jeho úmrtí, roku 1932 a současný Zlín rozprostírající se pod vyhlídkou.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 20. srpna, kdy v tento den roku 1866 americký prezident Andrew Johnson oficiálně vyhlásil konec americké občanské války. V roce 1891 byla v Praze v rámci jubilejní zemské výstavy slavnostně otevřena Petřínská rozhledna. Roku 1911 byl z New Yorku odeslán první komerční telegram kolem světa, který přes podmořské kabely a telegrafní ústředny obletěl celou zeměkouli za rekordních 16,5 minuty. V tento den roku 1920 v americkém Detroitu odstartovalo na stanici 8MK vůbec první pravidelné rozhlasové zpravodajské vysílání na světě. V roce 1940 byl v Mexiku spáchán atentát na ruského revolucionáře Lva Trockého. A v tento den roku 1968, krátce před půlnocí, začala operace

0: Dunaj, tedy invaze vojsk 5 států Varšavské smlouvy do Československa. 20. srpna je také Světový den komárů. Připomíná totiž 20. srpen 1897, kdy sir Ronald Ross objevil, že právě tito bzučící tvorové přenášejí malárii. 20. srpna se narodili americký spisovatel a mistr hororu H.P. Lovecraft, legendární frontman kapely Led Zeppelin Robert Plant, americká herečka Amy Adams, představitel Spidermana Andrew Garfield nebo zpěvačka a herečka Demi Lovato. To byla historie 20. srpna.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kino Nad sklepí dostane nový zvuk. Bartolomějská pouť nabídne hudbu i posezení. A fotbalový pohár hejtmana Zlínského kraje pokračuje.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kino Nad sklepí v Kroměříži čeká výměna ozvučení. Stávající technologie je po více než 20 letech provozu zastaralá a kino proto dostane moderní zvukový systém. Práce potrvají od 24. srpna do 10. září. Během této doby bude kino mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září.
0: Uherskohradišťko.
1: V neděli 23. srpna se v místní části Maršov v Uherském Brodě uskuteční tradiční bartolomějská pouť. Program začne v 18 hodin, kdy zahraje dechová hudba. Připravené bude také občerstvení a příjemné posezení.
0: Zlínsko.
1: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Více o tom nám řekne pan starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Renovace hřiště byla zahájena na podzim loňského roku a její celkové náklady dosáhly částky 1,42 milionu korun. Podporujeme všechny sporty v našem městě a jsem rád, že se naši fotbalisté dočkali nového povrchu, který bude dlouhodobě potřebný. Ještě chceme dořešit stabilní záblahu, aby byly podmínky pro údržbu hřiště co nejlepší a mohli jsme si společně užívat výkony našich fotbalistů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Osmifinále fotbalového poháru hejtmana Zlínského kraje pokračuje dalšími zápasy. Ve středu od 17 hodin nastoupí Štítná nad Vláří proti Nevšové. Ve stejný čas se ve Veselí utkají Veselá a Slušovice. Vítězové těchto pohárů nastoupí mezi 8 nejlepších týmů krajského poháru. Pro všechny 4 celky tak půjde o důležitý souboj o postup do čtvrtfinále.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z 80. let.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistrině je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu. Akce zahrnuje také vybudování okolních zpevněných ploch a venkovní úpravy. Práce by měly být dokončeny v letošním listopadu.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří další projekty ve městě. Uherský Ostroh modernizuje školní dílny. A zlínský plavec přivezl z Paříže evropské zlato.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřiští radní rozdělili neziskovým organizacím dalších 454 tisíc korun. Peníze pomohou s pořádáním kulturních a sportovních akcí, volnočasovými aktivitami pro děti i seniory nebo projekty v sociální a zdravotní oblasti. Celkem už letos město na podporu neziskového sektoru vyčlenilo více než 2,5 milionu korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Základní škola v Uherském Ostrohu modernizuje své školní dílny. Projekt Učebna 4.0 má žákům nabídnout modernější podmínky pro praktickou výuku, práci s technologiemi a polytechnické vzdělání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a potrvá do roku 2026.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří podle hodnocení návštěvníků k nejlépe hodnoceným regionům v Česku. V hodnocení ubytovacích služeb obsadil druhé místo. Hosté nejlépe ocenili především personál, pohodlí, čistotu a vybavení hotelů. Výsledky vycházejí z více než 3 milionů hodnocení skutečných návštěvníků. Výsledky zveřejnila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 17. srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Plavec Miroslav Knedla, odchovanec plaveckého klubu Zlín a rodák z Frištáku, se stal mistrem Evropy. Na šampionátu v Paříži ovládl finále závodu na 50 metrů znak. Zvítězil v čase 24,11 sekundy, kterým zároveň o 8 setin vylepšil vlastní český rekord. Ve vyrovnaném finále porazil ruské závodníky v neutrálních barvách. Knedla tak získal svůj první seniorský titul mistra Evropy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte. A zabrou

0: zkusíme do všech oborů lidské činnosti.
1: Co je nového v našem seriálu zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Japonsko a svátky rozkvetlých třešní. Koncem března a začátkem dubna se v Japonsku slaví svátek Hanami. Jeho náplň je jednoduchá. Čisté potěšení z kvetoucích sakur. Sakury jsou po staletí součástí japonské kultury a jsou také národním stromem. Japonci se v době jejich květu chodí kochat jejich nádhernou do zahrad a do parku. Sakury poskytují nádherné květy, symboly krásy i pomíjivosti života. Svátek je mimořádně oblíbený v celém Japonsku. Je také velmi starý. Slavnosti se pořádaly již ve 3. století našeho letopočtu.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
2: www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kino Nad sklepí dostane nový zvuk. Bartolomějská pouť nabídne hudbu i posezení. A fotbalový pohár hejtmana Zlínského kraje pokračuje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kino Nad sklepí v Kroměříži čeká výměna ozvučení. Stávající technologie je po více než 20 letech provozu zastaralá a kino proto dostane moderní zvukový systém. Práce potrvají od 24. srpna do 10. září. Během této doby bude kino mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září.
0: Uherskohradišťsko.
1: V neděli 23. srpna se v místní části Maršov v Uherském Brodě uskuteční tradiční bartolomějská pouť. Program začne v 18 hodin, kdy zahraje dechová hudba. Připravené bude také občerstvení a příjemné posezení.
0: Zlínsko.
1: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Více o tom nám řekne pan starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Renovace hřiště byla zahájena na podzim loňského roku a její celkové náklady dosáhly částky 1,42 milionu korun. Podporujeme všechny sporty v našem městě a jsem rád, že se naši fotbalisté dočkali nového povrchu, který bude dlouhodobě potřebný. Ještě chceme dořešit stabilní záblahu, aby byly podmínky pro údržbu hřiště co nejlepší a mohli jsme si společně užívat výkony našich fotbalistů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Osmifinále fotbalového poháru hejtmana Zlínského kraje pokračuje dalšími zápasy. Ve středu od 17 hodin nastoupí Štítná nad Vláří proti Nevšové. Ve stejný čas se ve Veselí utkají Veselá a Slušovice. Vítězové těchto pohárů nastoupí mezi 8 nejlepších týmů krajského poháru. Pro všechny 4 celky tak půjde o důležitý souboj o postup do čtvrtfinále.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří další projekty ve městě. Uherský Ostroh modernizuje školní dílny a zlínský plavec přivezl z Paříže evropské zlato.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřiští radní rozdělili neziskovým organizacím dalších 454 tisíc korun. Peníze pomohou s pořádáním kulturních a sportovních akcí, volnočasovými aktivitami pro děti i seniory nebo projekty v sociální a zdravotní oblasti. Celkem už letos město na podporu neziskového sektoru vyčlenilo více než 2,5 milionu korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Základní škola v Uherském Ostrohu modernizuje své školní dílny. Projekt Učebna 4.0 má žákům nabídnout modernější podmínky pro praktickou výuku, práci s technologiemi a polytechnické vzdělání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a potrvá do roku 2026.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří podle hodnocení návštěvníků k nejlépe hodnoceným regionům v Česku. V hodnocení ubytovacích služeb obsadil druhé místo. Hosté nejlépe ocenili především personál, pohodlí, čistotu a vybavení hotelů. Výsledky vycházejí z více než 3 milionů hodnocení skutečných návštěvníků. Výsledky zveřejnila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 17. srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Plavec Miroslav Knedla, odchovanec plaveckého klubu Zlín a rodák z Frišťáku, se stal mistrem Evropy. Na šampionátu v Paříži ovládl finále závodu na 50 metrů znak. Zvítězil v čase 24,11 sekundy, kterým zároveň o 8 setin vylepšil vlastní český rekord. Ve vyrovnaném finále porazil ruské závodníky v neutrálních barvách. Knedla tak získal svůj první seniorský titul mistra Evropy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistryně je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kino Nad sklepí dostane nový zvuk. Bartolomějská pouť nabídne hudbu i posezení. A fotbalový pohár hejtmana Zlínského kraje pokračuje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kino Nad sklepí v Kroměříži čeká výměna ozvučení. Stávající technologie je po více než 20 letech provozu zastaralá a kino proto dostane moderní zvukový systém. Práce potrvají od 24. srpna do 10. září. Během této doby bude kino mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V neděli 23. srpna se v místní části Maršov v Uherském Brodě uskuteční tradiční bartolomějská pouť. Program začne v 18 hodin, kdy zahraje dechová hudba. Připravené bude také občerstvení a příjemné posezení.
0: Zlínsko.
1: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Více o tom nám řekne pan starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Renovace hřiště byla zahájena na podzim loňského roku a její celkové náklady dosáhly částky 1,42 milionu korun. Podporujeme všechny sporty v našem městě a jsem rád, že se naši fotbalisté dočkali nového povrchu, který bude dlouhodobě potřebný. Ještě chceme dořešit stabilní záblahu, aby byly podmínky pro údržbu hřiště co nejlepší a mohli jsme si společně užívat výkony našich fotbalistů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Osmifinále fotbalového poháru hejtmana Zlínského kraje pokračuje dalšími zápasy. Ve středu od 17 hodin nastoupí Štítná nad Vláří proti Nevšové. Ve stejný čas se ve Veselí utkají Veselá a Slušovice. Vítězové těchto pohárů nastoupí mezi 8 nejlepších týmů krajského poháru. Pro všechny 4 celky tak půjde o důležitý souboj o postup do čtvrtfinále.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ty jsi pěkný dezolát.

0: celej žhavej. Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří další projekty ve městě. Uherský Ostroh modernizuje školní dílny a zlínský plavec přivezl z Paříže evropské zlato.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřiští radní rozdělili neziskovým organizacím dalších 454 tisíc korun. Peníze pomohou s pořádáním kulturních a sportovních akcí, volnočasovými aktivitami pro děti i seniory nebo projekty v sociální a zdravotní oblasti. Celkem už letos město na podporu neziskového sektoru vyčlenilo více než 2,5 milionu korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Základní škola v Uherském Ostrohu modernizuje své školní dílny. Projekt Učebna 4.0 má žákům nabídnout modernější podmínky pro praktickou výuku, práci s technologiemi a polytechnické vzdělání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a potrvá do roku 2026.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří podle hodnocení návštěvníků k nejlépe hodnoceným regionům v Česku. V hodnocení ubytovacích služeb obsadil druhé místo. Hosté nejlépe ocenili především personál, pohodlí, čistotu a vybavení hotelů. Výsledky vycházejí z více než 3 milionů hodnocení skutečných návštěvníků. Výsledky zveřejnila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 17. srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Plavec Miroslav Knedla, odchovanec plaveckého klubu Zlín a rodák z Frištáku, se stal mistrem Evropy. Na šampionátu v Paříži ovládl finále závodu na 50 metrů znak. Zvítězil v čase 24,11 sekundy, kterým zároveň o 8 setin vylepšil vlastní český rekord. Ve vyrovnaném finále porazil ruské závodníky v neutrálních barvách. Knedla tak získal svůj první seniorský titul mistra Evropy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistryně je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kino Nad sklepí dostane nový zvuk. Bartolomějská pouť nabídne hudbu i posezení. A fotbalový pohár hejtmana Zlínského kraje pokračuje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kino Nad sklepí v Kroměříži čeká výměna ozvučení. Stávající technologie je po více než 20 letech provozu zastaralá a kino proto dostane moderní zvukový systém. Práce potrvají od 24. srpna do 10. září. Během této doby bude kino mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září.
0: Uherskohradišťko.
1: V neděli 23. srpna se v místní části Maršov v Uherském Brodě uskuteční tradiční bartolomějská pouť. Program začne v 18 hodin, kdy zahraje dechová hudba. Připravené bude také občerstvení a příjemné posezení.
0: Zlínsko.
1: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Více o tom nám řekne pan starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Renovace hřiště byla zahájena na podzim loňského roku a její celkové náklady dosáhly částky 1,42 milionu korun. Podporujeme všechny sporty v našem městě a jsem rád, že se naši fotbalisté dočkali nového povrchu, který bude dlouhodobě potřebný. Ještě chceme dořešit stabilní záblahu, aby byly podmínky pro údržbu hřiště co nejlepší a mohli jsme si společně užívat výkony našich fotbalistů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Osmifinále fotbalového poháru hejtmana Zlínského kraje pokračuje dalšími zápasy. Ve středu od 17 hodin nastoupí Štítná nad Vláří proti Nevšové. Ve stejný čas se ve Veselí utkají Veselá a Slušovice. Vítězové těchto pohárů nastoupí mezi 8 nejlepších týmů krajského poháru. Pro všechny 4 celky tak půjde o důležitý souboj o postup do čtvrtfinále.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Japonsko a svátky rozkvetlých třešní. Koncem března a začátkem dubna se v Japonsku slaví svátek Hanami. Jeho náplň je jednoduchá, čisté potěšení z kvetoucích sakur. Sakury jsou po staletí součástí japonské kultury a jsou také národním stromem. Japonci se v době jejich květu chodí kochat jejich nádhernou do zahrad a do parků. Sakury poskytují nádherné květy, symboly krásy i pomíjivosti života. Svátek je mimořádně oblíbený v celém Japonsku. Je také velmi starý. Slavnosti se pořádaly již ve 3. století našeho letopočtu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří další projekty ve městě. Uherský Ostroh modernizuje školní dílny a zlínský plavec přivezl z Paříže evropské zlato.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřiští radní rozdělili neziskovým organizacím dalších 454 tisíc korun. Peníze pomohou s pořádáním kulturních a sportovních akcí, volnočasovými aktivitami pro děti i seniory nebo projekty v sociální a zdravotní oblasti. Celkem už letos město na podporu neziskového sektoru vyčlenilo více než 2,5 milionu korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Základní škola v Uherském Ostrohu modernizuje své školní dílny. Projekt Učebna 4.0 má žákům nabídnout modernější podmínky pro praktickou výuku, práci s technologiemi a polytechnické vzdělání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a potrvá do roku 2026.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří podle hodnocení návštěvníků k nejlépe hodnoceným regionům v Česku. V hodnocení ubytovacích služeb obsadil druhé místo. Hosté nejlépe ocenili především personál, pohodlí, čistotu a vybavení hotelů. Výsledky vycházejí z více než 3 milionů hodnocení skutečných návštěvníků. Výsledky zveřejnila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 17. srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Plavec Miroslav Knedla, odchovanec plaveckého klubu Zlín a rodák z Frištáku, se stal mistrem Evropy. Na šampionátu v Paříži ovládl finále závodu na 50 metrů znak. Zvítězil v čase 24,11 sekundy, kterým zároveň o 8 setin vylepšil vlastní český rekord. Ve vyrovnaném finále porazil ruské závodníky v neutrálních barvách. Knedla tak získal svůj první seniorský titul mistra Evropy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Pojďte Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kino Nad sklepí dostane nový zvuk. Bartolomějská pouť nabídne hudbu i posezení. A fotbalový pohár hejtmana Zlínského kraje pokračuje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kino Nad sklepí v Kroměříži čeká výměna ozvučení. Stávající technologie je po více než 20 letech provozu zastaralá a kino proto dostane moderní zvukový systém. Práce potrvají od 24. srpna do 10. září. Během této doby bude kino mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září.
0: Uherskohradišťko.
1: V neděli 23. srpna se v místní části Maršov v Uherském Brodě uskuteční tradiční bartolomějská pouť. Program začne v 18 hodin, kdy zahraje dechová hudba. Připravené bude také občerstvení a příjemné posezení.
0: Zlínsko.
1: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Více o tom nám řekne pan starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Renovace hřiště byla zahájena na podzim loňského roku a její celkové náklady dosáhly částky 1,42 milionu korun. Podporujeme všechny sporty v našem městě a jsem rád, že se naši fotbalisté dočkali nového povrchu, který bude dlouhodobě potřebný. Ještě chceme dořešit stabilní záblahu, aby byly podmínky pro údržbu hřiště co nejlepší a mohli jsme si společně užívat výkony našich fotbalistů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Osmifinále fotbalového poháru hejtmana Zlínského kraje pokračuje dalšími zápasy. Ve středu od 17 hodin nastoupí Štítná nad Vláří proti Nevšové. Ve stejný čas se ve Veselí utkají Veselá a Slušovice. Vítězové těchto pohárů nastoupí mezi 8 nejlepších týmů krajského poháru. Pro všechny 4 celky tak půjde o důležitý souboj o postup do čtvrtfinále.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.